Jeho vždy vlastnou cestou, sme tu my a naše mesto. Neptún stráži milencov, let holubov a štekot psov. Každý kráča vlastnou cestou, sme tu my a naše mesto.

a noci kolem. Ty jsi jako sen, co nikdy nezačíná, nekončí. Jak příliv oceánu, řešení hlavolamu, jak zem, co obrací se ke slunci.

štvrte Krajina mesa len euro 99 centov za kilogram. Jablká sandomierske len 99 centov za kilogram a Carfio len euro 29 centov za kus. A naviac získajte až 5 eur z aplikáciu Biedronka za nákup čerstvého ovocia a zeleniny. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

Leto je za rohom, ospalý deň, tma sa z oblohy valí, nikam nepôjdem. Vezmem si knihu, uvarím čaj, ak chceš niekam.

štvrte Krajina mesa len euro 99 centov za kilogram. Jablká sandomierske len 99 centov za kilogram a Carfio len euro 29 centov za kus. A naviac získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého ovocia a zeleniny. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.